Michael Bolton, When a Man Loves a Woman. Ještě o Francesco Napoli.